0: there is a prompt that you are, if you want, you are welcome to create a piece on that prompt. And these prompts are based on objects within the household. And this prompt was, create something based on a poster or a picture that you have at home. And this is what was created.
1: Great, we'll listen to that now. Our bodies.
2: Hello, tudo mám udělat.
3: Na pracovním stole u nás doma je černobílá fotografie. Akt. Žena na něm stojí čelem k oknu, otáčí se směrem k objektivu a zakrývá si ňadro. Je to od pasu nahoru fotka a ta žena je nahá a má takový zasněný, možná mírně nejistý, takový nevinný, zvědavý pohled směrem do objektivu. Možná je tam nějaké očekávání. A ten akt se k nám domů dostal jako dárek. Chce se mi ti svázat ruce, utnout údy, vyrvat srdce, zrušit všechnu tělesnost. Ač nám dožil teplo vhání, bolí mě tvé dotýkání. Modřin mám už provždy dost.
4: Co?
5: Já jsem ti chtěla něco zeptat.
4: No, nevím, co chci odpovědět, když vidím tvůj výraz.
5: Proč mi vlastně kupoval na narozeniny tenkrát tu fotografii, u které jsme teď stáli?
4: Myslím, že to byla nějaká kombinace toho, že já nevím, jestli jsem ji člověče někde viděl, že visela v nějaký výstavě nebo na něčem. Přišlo mi, že to je krásná fotka a že hlavně to by se bylo líbit, tak jsem si tím měla radost, no.
3: Odhoď smysly dobrovolně. Poletíme kráji kolmě. K neskoumaným rozměrům. Bez dotykovým poměrům. Nechápeš-li, cítíš ztrátu. Nechceš se vzdát svého hmatu. Uzavři se do své kůže. Nejsi hoden mojí duše.

0: Když jsem byla malá, slýchala jsem, že tělo je zdrojem hříchu. Duše je hodna spásy, tělo pomine. Je chvályhodné jej co nejvíc upozadit. Přemýšlím, jestli je ta mladá dívka na fotografii svým tělem. Nebo se ho teprve učí nést světem. A z čeho pramení to její očekávání v očích? Čeká na trest? Cítí vinu za to, že své tělo vystavuje?
1: Přijde ti, že se mě líbí? Že se já líbím sama sobě?
2: Jo. Jakože, no, rozhodně. Já myslím, že máš ráda svoje prostě fotky, kde si sama sobě myslíš, že to sluší. A tady ty jako akty, že ho sfotila. Prostě, no, mi přijde proto, že se cítila krásná, nebo proč se fotila?
0: Všem svým milencům. Napsáno v březnu 2009. Zhruba ve stejné době, kdy vznikl i můj akt.
1: Přemýšlím, jak vedle sebe přirozeně žije poživačná exhibicionistka a bezhmotné vědomí, které se svým tělem bojuje. Schovává ho do černých látek, hladoví ho, vystavuje námaze. Snaží se jej znecitlivit, aby mohlo snáze unést všechno, co cítí. A jestli se tohoto rozporu někdy zbaví? Chtěla bych. Nechci to přenášet dál. Je tu totiž jiné tělo. Víš, kdo je tamhle ta paní?
3: Ty.
1: Tělo, které je a není moje. Jak to víš? Které bylo součástí mého těla.
3: Že jsi malinká.

0: Kam šar inti chámel?
1: Řekni arabsky, třeba nerozumím.
2: Má fahimtu.
0: Inti chámel fi batnik baby. Walad.
3: Dítě.
2: Walad, dítě.
3: Sedíme s mámou a s mojí sestrou Surajou a lovíme z paměti arabská slovíčka.
1: To není chlapec? Walad?
0: Walad aulet je... Zatím je bezpohlavní. Má pohlavní. Šu esma hede ward. To bys mohla vědět, Lindy.
1: Jo, tomu rozumím. Ward je růže, no.
0: Zahra je růže, ward je kytka.
3: Zmatek.
1: A jak jsem uměla arabsky?
0: Nikdy ty jsi taky běhala s dětma kolem baráku.
1: Jo, měla jsem kamarády.
0: Měla jsi i kamarádky.
1: No vidíš,
0: právě, že krásně mluvila, moc hezky mluvila.
1: Takže jsem prostě se vyvíjela jako v tomhle úplně směru.
0: Úplně přirozeně.
1: Dobře. Ano, nebyla jsem jako izolovaná, jo?
3: Můj otec pochází z Libanonu. Tím, že jsme nějakou dobu žili v Libanonu, částečně v Kuvajtu, tak jsem měla možnost být konfrontována vlastně s arabštinou, osvojovat si teda oba jazyky paralelně. My jsme se vrátili vlastně s maminkou zpátky do České republiky a veškerý kontakt s arabštinou samozřejmě ustál.
0: Vykořenění. Moje piano se prodávalo Batul. Nynější ženě, tatínkové.
3: Nevlastní mámo.
0: Jsem já tak pochopila.
1: Tohle vůbec netuším.
0: Ano. To právě Batul, já tak tatínek mi to říkal, že se vlastně potkali poprvé, když se přišla podívat na to piano, který chtěla koupit pro svoji sestru.
1: Vidíš, no, to jsou taky osudový.
0: A to je právě, to nevymyslíte.
1: V Libanonu si ještě nebyla, že? Ale když si navštívila, tak si tam mluvila, že? A mně to vůbec nejde. A mně nejde potom, já vůbec nejsem schopná v těch situacích třeba říct, ani já se nespomínu, ani neděkuju.
3: Šokra.
1: No, takový blbiny, takový. Mami, ale no tak teď ti popisuju, jak to mám já, že to je fakt zvláštní, že vlastně nejsem schopná pak to, ty základní fráze vůbec jako takhle pohotově použít, přitom nejsou těžké. Jo? Je to pár frází, děkuji. Nespomenu si na naschledanou, nespomenu si na dobrý den, jako vůbec to tam jako neplyne.
3: Já jsem se tam vracela a byla jsem těhotná. A myslím si, že jsem měla takové ty jako, nechci říct státotvorné aktivity, ale prostě takové to víte, že je rodina, tak by měla nějak fungovat a měli bychom se vídat, měli bychom spolu mluvit a tak dále. Měli bychom se poznávat a chtěla jsem mít asi i dědu pro svoje děti. Chtěla jsem, aby oni si byli vědomí toho původu. Ty první pocity, no. Všichni mluvili arabsky. Někdo třeba anglicky, tatínek česky. Takže to bylo fakt vyčerpávající. Když jste jako mobil, který jako hledá signál a vybije se úplně, tak jsem měla takový pocit z toho. A ty vůně a chutě, to tam je. To, jakmile jsem se tam pak vrátila vlastně po letech, tak to je síla celkem. Jo, tak ucítíte všechno, ochutnáte to jídlo a to jsou velmi jako silné takové zážitky a jsou zpěté s tím, že to není mrtvé v té paměti. Myslím si, že ať už máme jakékoliv ty typy paměti, jo, tak to se tam jako vždycky probouzí, no, až na ten jazyk.
0: Je padu.
3: No, když vlastně máma hraje tady tu melodii, tak mě to vrací do dětství. A nemyslím teď jako s tátou, protože to si nepamatuju. Ale když jsme byli s mámou vlastně a se sestrou pohromadě.
0: A já ji pořád slyším v těch uších, pořád ten ta tiri-di. Jo, že ta
3: jazyk.
0: Skladbička je taková,
3: na který se nejde rozpomenout.
0: Dostane se pod kůži a nevyleze. Asi tak.
3: Melodie. na kterou nejde
0: to zapomenout.